That's the way I like it. Casey and the Sunshine Band na Core Music Radio. Startuje další old school s muzikou 70. a 80. let, u kterého vás od mixu a mikrofonu vítá Jakub Nevín. A dáme si samé pěkné věci. Za chvilku George McRae, Rock Your Baby, taky Gibson Brothers a jejich Latin America. A teď si dáme Chick a Everybody Dance a vy mějte příjemný poslech, ať už ve středu v premiéře o 14 hodin, nebo v pátek dobrý ze očistí.

Tak co všechno patří do Latinské Ameriky, jste se dozvěděli od Gibson Brothers. Pokud se třeba někdo připravujete na nějakou zeměpisnou olympiádu, mohl by se vám to hodit? My si dáme další muziku tady v Old School. Overdrive a Taste, taky Patrick Gammon. A teď Evan Champagne King. A jí Shame. Ona má pár opravdu povedných věcí. Love Come Down mám asi nejradši. Ale tohle je taky skvělý kousek. Tak si ho užijte tady na Core Music Radio.

got a test fit and

0: Overdrive a Taste. Taky skvělá zapnutá věc. Tady v Oldschoolu na Core Music Radio. Cool and the Gang a Showmanu za chvilku. A teď klasika rapu 80. let. Grandmaster Flash and Mel Mel a White Lines v Oldschoolu.
1: Bass.

Night to Remember, Shalmar. Posloucháte Oldschool na Konzik Rádiu, hudbu 70. a 80. s Jakubem Melínem za mixpultem a mikrofonem. A máme tady další prázdné vydání, ve kterém se hrajeme spoustu pěkné muziky, za chvilku Hiroshi Sato, taky kapela Banquet a teď Lionel Richie a jeho velký hit Dancing on the Ceiling.

Skupina Bankéta Slovenčina jako takový tahák na víkendový československý speciál pořadu Houtkářství, který tady pro vás budu mít tuhle sobotu 29. srpna. Takovou naopak máte rádi slovenčinu a také češtinu, tak výjimečně jednou za rok si dáme právě tuhle muziku. Teď Stephanie Mills v Old School.

Stephanie Mills a Never Knew Love Like This Before. Skoro na závěrocku pro tenhle týden loučí se Jakub Memín od Mixpultu a mikrofonu na slyšenou opět za týden další vydání. No a na závěr 70. krásné konec 70. let. A to je kapela Vips Inc. a How Long. No a já vám přeju příjemný poslech dalšího vysílání Core Music Rádia. A jak už jsem říkal, tak případně si navaďte v sobotu, zase po roce, československý speciál na Core Music Rádiu Voutkářství v sobotu od 8 až do pozdních nočních hodin.

Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM.

0: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levnematrace.eu.
1: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autohof Kunratice.
2: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
0: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levnematrace.eu.
3: Color Music Radio.
4: Bylo 8 hodin. Color Music Radio.
5: Funky a soul, Lost Melody. Fresh díl čekej klasicky v pondělí. Reprízu můžeš poslouchat ve středu ráno a v pátek odpoledne. Lost Melody.
3: Color Music Radio.

Music Radio, pořad Frikolora, Časomíra tady ve studiu. Ukazuje 8:05, dneska je 28. srpna, máme pátek, svátek nám slaví Augustínové a stejně jako obvykle i dnes mám pro vás doplňující informaci o tom, že se nemusíme bát, protože i dnes počasí bude, ano, meteorologové nám i dnes slibují, že počasí bude a já už tady pro vás mám aktuální informaci, tak aby jsme si mohli říct, co nám tedy předpovídají. No a podle meteorologů to dnes bude vypadat následovně. Mělo by být převážně jasno. Ano, přátelé, ano, tohle to je předpověď pro dnešní den, ale například na Karlovarsku, tam by v odpoledních hodinách mohlo přijít také polojasno nebo polojasno s dešťovými přeháňkama. No a kabonit by se to mohlo začít k večeru a přes noc také tedy ve středních Čechách. Co se týče Moravy, tam by začít pršet mělo až tedy zítra ráno. No a teploty, ty ranní by se měly pohybovat mezi 15 až 20 stupni nad nulou. V odpoledních maximech můžeme očekávat 21 až 30 stupňů. K večeru se ochladí a to na 15 až 19 a přes noc potom teploty 14 až 18 stupňů. To jsou informace o počasí, tak jak je poskytujeme jako Color Music Radio každý všední ráno. No a co se bude dít v pořadu Frikolora je pravidelnému posluchači jasný. Budeme si pouštět písničky, začali jsme The Funk The Beast, no a v tomhle rytmu budeme pokračovat. První se totiž bude věnovaný oldschoolovýmu rapu a hiphopu. Ten druhý, jelikož je dneska pátek, tak bude v rytmu junglu a drumbassu. Ano, přátelé, novinky ze světa téhle taneční muziky, který byly vydaný v posledních 7 dnech. To je plán na druhou část pořadu Frikolora mezi 9 a 10 hodinou. No a samozřejmě, stejně jako vždycky, vás nemůžu ochudit taky o to, aby jsme si řekli, co nepodstatného, nedůležitého a nezajímavého nám dneska napsali internety. Rubrika Frikolora Infos. Tak já se tomu budu věnovat, vám přeju ještě jednou příjemný dobrý ráno a příjemný poslech Color Music Rádia a pořadu Frikolora.

Neříká se mi to lehko, přátelé, a nejsem, no jak bych toho taky mohl být šťastný, ale bohužel se tedy včera na veřejnost dostala informace, že jeden z našich kolegů už není mezi námi. Je to tedy bývalý kolega, můj dlouholetý kamarád a spolupracovali jsme spolu od vlastně první chvíle, kdy jsem začal dělat v rádiu. On tvrdil, že jsem mu pomohl v rámci DJingu se posunout o několik levelů nahoru, ale já jsem mu jenom řekl, že by si měl koupit počítač a kontroler a bytek už udělal sám. Dlouhý, řekl bych možná i roky, vysílal tady u nás na Koloru a taky to byl jeden ze zakládajících členů Evropy 2. A Luděk Hrzal totiž byl dlouhodobě nemocný a včera tedy bohužel odešel, nebo aspoň tak já jsem dostal informaci, že to bylo teda včera. Takže to je taková smutná věc, samozřejmě. Luďka jsem měl moc rád, upřímnou soustrast rodině. No a já musím říct, že ten jeho pořad tady na Koloru byl jeden z těch nejvíc zábavných, teda aspoň pro mě. Hodně mě bavil ten jeho výběr muziky a jak se tedy popasoval s tím, jak alternativně tedy přistupoval k tomu.

vysílání a jaký tedy ten rozpřah v muzice měl. Takže Luďku, ještě jednou díky za všechno, co jsi pro nás v rámci rádiového vysílání udělal i pro mě jako pro člověka. No a my budeme pokračovat už trošku veselejc. Páč od toho tady rádio je, aby vás bavilo. Dobrý ráno, ještě jednou při poslechu Color Music Rádia a pořadu Free Colora.

Posloucháš Color Music Radio, pořad Frikolora za Gramcem a mikrofonem DJ Friky. Časomíra ukázala 54 minut po 8 hodině. Dneska je pátek, 28. srpna, svátek nám slaví Augustín. A stejně jako obvykle dnes mám pro vás doplňující informace o tom, že počasí bude. A meteorologové nám pro dnešní den slibují, stejně jako obvykle, tedy počasí, že tedy dnes by mělo být převážně jasno nebo polojasno. Tady to zatím tak nevypadá, k večeru by se to mohlo začít kabonit někde už odpoledne, někde pak až k ránu by mohlo začít pršet. Ano přátelé, taková je předpověď, já ji doplním ještě o teploty, ty ranní by měly být 15 až 19 stupňů. V odpoledních maximech potom můžeme očekávat 27 až 30 stupňů nad nulou. K večeru se ochladí na 21 až 26 a přes noc potom teploty kolem 14 až 18 stupňů. To jsou informace o počasí, víme komu poblahopřát, co je za datum, za den i kolik je hodin. Pojďme se podívat, tedy co tedy nám pro dnešní den napsali internety. Téměř každý třetí manželský pár nemá sex. Odbornice radí, jak znovu zažehnout iskru. Sexuální život se může ve dlouhodobém vztahu postupně vytratit, aniž by si partneři uvědomili proč. Pokud se intimita stala spíše výjimkou než pravidlem, nemusí to znamenat konec sexuálního života. Odborník vysvětluje, proč k tomu dochází a co mohou páry udělat proto, aby se k sobě znovu přiblížili. Jak ukazují výzkumy, na sex není pravidelnou součástí života všech manželských párů. Podle údajů z General Social Survey nemělo za poslední rok sex přibližně 32,5 ženatých a vdaných respondentů. Zatímco jen 4,1 uvedli, že mají sex víc než 3x týdně. Podle terapeutky Annie Eltonové se frekvence intimity mezi páry přirozeně liší, přičemž průměr je zhruba jednou týdně. Za manželství bez sexu se obvykle považuje vztah, v němž k intimnímu kontaktu dochází 10x nebo méně ročně. Pokles intimity přitom může mít tedy mnoho příčin od náročného rodinného života až po hormonální změny. No a co může pomoci, pokud se ve vztahu hromadí problémy nebo zdášť, je důležité nejprve obnovit emocionální blízkost. Pomoci může jednoduché týdenní cvičení. Každý den si všímejte toho, co na partnerovi a vašem vztahu oceňujete a své postřehy s ním sdílejte. Zkuste také omezit rozhovory, které se točí pouze kolem povinností a problémů. Vědomě zaměření se na pozitivní stránky vztahu může pomoci znovu budovat blízkost a vytvořit prostor pro návrat intimity. Podle Eltonové k nezájmu o intimitu může vést také stres a postupná ztráta blízkosti. Jedním z řešení je vědomé si na sobě udělat čas a odložit technologie. Zkuste například zavést jeden večer v týdnu

0: bez telefonu, sociálních sítí a dalších obrazovek. Místo toho se snažte strávit čas společně tím, co vás oba baví. No a my jdeme dál. Další informaci, kterou tady pro vás mám, ta se týká covidu a AI. Změnili sex, porno, počet partnerů i nové erotické hračky. Ano, přátelé, covidová pandemie udělala hlubokou rýhu v našich životech i postelích. Stala se akcelerátorem mnoha změn a v řadě oblastí pohnula s každodenní realitou. Vztahy nevýjímaje. Přidali se i další vlivy, jako třeba umělá inteligence, kam nás poslední roky posunuli. Když jsme před několika týdny psali článek o tedy swingers klubech, zaznělo od majitelů jednoho z podniků, že se u nich lidé po pandemii seznamují jinak. Prý ubylo bezprostřednosti a složitěji si k sobě hledají cestu. Uvědomila jsme si, že není poprvé, co v souvislosti s intimním životem čtu o tom, jak ho karanténa změnila. A tak se tedy vydali zjistit, jestli je to jen dojem, nebo je to podložený fakt. Vzrostl zájem o erotické pomůcky s dálkovým ovládáním, které funguje i na stovky kilometrů. To je hustý. A poslední informace. Pálí tuk, ale svaly nechá na pokoji. Vědci oprášili látku, která může změnit hubnutí. Léky jako Ozempic naučili svět hubnout bez věčného pocitu hladu. Jenže spolu s tukem odchází i pořádný kus svalů. V laboratoři teď oprášili látku starou půl století, která podle prvních pokusů dělá pravý opak. Nutí tělo pálit tuk a svaly nechává na pokoji. Jak to je, že si 50 let nikdo nevšiml? Chemici ji znají už půl století a přesto ji doteď přehlíželi. Látku s krkolomným názvem 5-tetracyklolix-tufurová kyselina, tedy ve zkratce TOFA, objevila v 70. letech. Teprve teď si ale někdo všiml, že má překvapivé schopnosti. Tím někým je André Nahr, profesor metabolické biologie a výživy na Kalifornské univerzitě v Berkeley, a jeho tým. Její schopnost zapínat programy pro spalování tuku tam zjevně byla celou dobu. Jený nikdo nehledal. Popisuje nečekaný objev, který vyšel v časopise Science Advance. No a neukládá, spaluje. Tělesná hmotnost reaguje na dva faktory. Menší příjem kalorií nebo větší výdej energie. Látky typu GLP-1 sázejí skoro výhradně na tu první. Tak jsme se pustili do té druhé, vysvětluje Nahr. Zatímco moderní léky na hubnutí se zaměřují, tedy a zmiňovaná skupina GLP-1 jako Ozempic či Monjaro fungují na principu tlumení chuti k jídlu, vědci se tentokrát rozhodli zkusit zvýšit výdej energie, aniž by člověk musel přidat pohyb. TOFA podle všech spouští koordinovanou metabolickou odpověď, říká Justin Eiley, který prvotní výzkum kdysi provedl ještě jako doktorant v Berkeley. Neblokuje jen tvorbu tuku, ale zároveň zapíná dráhy pro výdej energie, kterou tělo může pomoct lépe zpracovat přebytečný tuk a cukry. To byly informace, které jste nepotřebovali vědět, teď něco, bez čeho bych se neobešel, a to zní vždycky stejně, tedy že parťákem pořadu Frikolora není nikdo jiný než Mad Finger Games, tvůrci her, co baví celý svět. Taky s technologiem a tady ve studiu pomáhá firma ProDance, distributor zvukový, světelný a DJský techniky. No a novým parťákem je firma Maskot. Maskot, ten ví, jak to správně zabalit a odfiltrovat. To je firma Maskot, která je novým parťákem pořadu Frikolora. Teď tedy si dáme rychlou reklamu a za chvíli opět muzika. Posloucháte Color Music Radio, pořad Frikolora. Za gramce má mikrofonem DJ Friky. No a teď už reklama a já se s váma slyším opět za chvíli. Dobrý ráno.
1: MCAR Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od MCAR Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz
2: Ty na šrot? To my taky. Jsme Cajda Šrot.
1: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů a výkupem autovraků s ekologickou likvidací již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Roždělovicích a Teplicích. Máme nejlepší ceny. Více informací

0: Music Radio.
1: Bylo 9 hodin. Color Music Radio.
2: Funky a soul, Lost Melody. Fresh díl čekej klasicky v pondělí. Reprízu můžeš poslouchat ve středu ráno a v pátek odpoledne. Lost Melody. Lost Melody.

Další novinka Fake Shop a Snake, ano přátelé. No a já zdravím Martina Svátka, ten píše, že to je slušnej vejplach mozku, no tak aspoň nebudeš muset tedy nad ničím přemýšlet, tohle je páteční nářez. My jsme teď maličko zvolnili, ale to neznamená, že to tak zůstane tady ve Frikolóře, není nic jistýho. Za chvíli další novinka, Noctomista Runway, další nářezová záležitost a novinka posledního týdne v rámci Brea, tedy drumbejzovýho pátku, který tedy tady pravidelně mezi 9. a 10. servíruje DJ Friky a to každý tedy pátek po 9. hodině. No a to i dnes, 28. srpna.

Další parádní novinka Quantum Drift Week a čeká nás Steampunk a Here Goes Nothing a další novinka tohoto týdne, tedy ta, která byla vydaná v posledních 7 dnech, takhle my to tady vedeme. 34 minut po 9. hodině posloucháš Color Music Radio a pořad Free Colora.

Posloucháš Color Music Radio, pořad Free Color, a tady mám informace o parťácích tohohle pořadu. Dneska je 28. srpna, je tady pár slov ze světa herního studia Madfinger Games, partnerů Free Color, který dělají hry, co baví celý svět. Dnešní den je pro vývojáře hry Green Zone Warfare vyvrcholením jejich programu na největším světovém tedy svátku videoher Gamescomu, ano. Velký zájem médií, influencerů i biznesu o aktuální plány vývoje jejich úspěšné hry znovu potvrdil důležitost osobních setkání na takto velkých herních konferencích. Díky mnoha poskytnutým rozhovorům a setkáním se výrazně zvýší povědomí o studiu Madfinger Games po celém světě. Herní média a influenceři svým čtenářům a komunitám představí zásadní změny, které přinese nová aktualizace. Jejíž vydání je plánováno na podzim tohoto roku. Všechny informace dostali z první ruky přímo od šéfa studia Marka Rabase. Ten je zároveň hlavním designérem hry Green Zone Warfare. Přítomnost na Gamescomu přináší studiu také potřebnou prestiž, která napomáhá tedy pouze úspěchu, nepomáhá pouze úspěchu hry, ale také zvyšuje respekt Madfinger Games mezi konkurencí i samotnými hráči. Na závěr bych rád zmínil, že pokud uvažujete o tom, že byste chtěli pracovat v Madfinger Games týmu, navštivte web madfingergames.com/careers se seznamem otevřených pozic a dejte o sobě vědět, využijte jedinečnou příležitost pracovat na vývoji úspěšné a moderní hry. To jsou Madfingři, já jim držím palce, ale ono to netřeba, oni

Opět jednu zdravici a opět Aleš Alda tentokrát. Prosím, pošleš pozdrav Pepovi na stánek do Berlína, ať má dnes pohodovej den, a všem, kdo poslouchají, díky, pěkný víkend. Tak to je hezký, že nemyslí jenom na kámoše, ale i na všechny ostatní. My pokračujeme krasojízdě, tohle je Výhead Pet a Melodious Pulse. Věc, která vyšla dnes, za chvíli nás čeká další tvrdárna The Garfield a Blood Sound. Dobrý ráno při poslechu Color Music Radio. Vám přeje DJ Freaky.

Posloucháš Color Music Radio, pořad Free Color a Časomíra tady ve studiu ukazuje 51 minut po 9. hodině. My se blížíme k závěru dnešního vysílání a já vás chci pozvat, přátelé, na zastávky společně s Činaským. Ono se nám to trošku blíží ke konci, ještě máte čas, ale tedy dnešní a zítřejší zastávka Moravský Krumlov a Třeboň. Takže pokud jste z okolí Moravského Krumlova nebo Třeboně a chtěli byste vidět můj audiovizuální set nebo si užít tedy koncert Činasky a nebo si užít třeba písničku společný remix Mám chuť zlobit, tak rozhodně dneska Moravský Krumlov a zítra Třeboň a DJ Friky společně s Činasky a nebo třeba Nedivoč a taky třeba Libor Bouček. To všechno na naší společný tour tohle léto. No a my se vracíme k programu Color Music Radio. Tohle je další novinka dnešního dne v rámci drumbassu a junglu tady u nás na Coloru. Blood Sound. The Garfield.

0: No a to byl závěr, přátelé, závěr pořadu Frikolora. Frikolora léčí, přátelé, ano, Frikolora léčí, to se všeobecně ví. Každý doktor by měl doporučit poslech Frikolory, aspoň tedy jednou týdně, a dokazuje to tady zpráva od Martina. Hned se lépe cvičilo po plastice kolené, to jde samou takovýho rachotu, ano, přátelé. Takže pokud se potřebujete rozejbat plastiku kolené, rozhodně doporučujeme Frikoloru. No a teď už pojďme k dnešnímu dni, tak aby jsme věděli, do čeho jsme se zbudili. Nebo jestli jste se zbudili až teď, tak vám tedy gratuluju. Každopádně 28 minut po tedy 28. srpna je dneska a je pátek. Augustinové slaví jmeniny a stejně jako vždycky dnes se nemusíme bát, protože počasí bude a meteorologové nám slibují opravdu různorodý počasí. Jasno, polojasno, polojasno s dešťovýma přehánkama či déšť. Ten by měl přicházet od západu, tedy začne to ve Varech, pak to bude postupovat přes střední Čechy až do třeba Brniska či Ostravy, ano, přátelé, protože tam by mělo pršet až zítra k ránu. To jsou informace o počasí. Já je doplním ještě o po teploty. Ty ranní by měly být v tuhle chvíli 15 až 19. V odpoledních maximech potom 27 až 30. K večeru se ochladí na 19 až 26 a přes noc 14 až 18 stupňů. Další krásný den, vypadá to na povedený Moravský Krumlov. Doufám, že i zítra Třeboň. Teď jsem viděl nějaký rozhovor s klukama, a ty říkali, že nebo aspoň František, že je prostě parádní, že nám vlastně ještě nepršelo na tom, na tý tour. Ono trošku sprchlo v Olomouci, ale to bylo takový deštíček příjemný, přátelé, tak takhle bych si to představoval. Pojďme se podívat dnes ještě na pár témat, které se budou týkat tedy sexuální problematiky. A doktor Friky radí, ne, já to tady čtu, přátelé. Téměř každý třetí manželský pár nemá sex. Odbornice radí, jak znovu zažehnout iskru. Sexuální život se může v dlouhodobém vztahu postupně vytratit, aniž by si partneři uvědomovali proč. Pokud se intimita stala spíše výjimkou než pravidlem, nemusí to znamenat konec sexuálního života. Odborník vysvětluje, proč k tomu dochází a co mohou páry udělat pro to, aby se k sobě znovu přiblížili. Jak ukazují výzkumy, sex není pravidelnou součástí života všech manželských párů. Podle údajů z General Social Survey nemělo za poslední rok sex přibližně 32,5% ženatých a vdaných respondentů, zatímco jen 4,1% uvedlo, že mají sex víc než třikrát týdně. Podle terapeutky Anny Eltonové se frekvence intimity mezi páry přirozeně liší, přičemž průměr je zhruba jednou týdně. Co může pomoci, pokud se ve vztahu hromadí problémy nebo zášť, je důležité nejprve obnovit emocionální blízkost. Pomocí může jednoduché týdenní cvičení. Každý den si všímejte toho, co na partnerovi a vašem vztahu oceňujete a ve své postřehy s ním sdílejte. Zkuste také omezit rozhovory, které stočí pouze kolem povinností a problémů. Vědomě se zaměřte na pozitivní stránky vztahu. Může to pomoci znovu vybudovat blízkost a vytvořit prostor pro návrat intimity. Podle Eltonové k nezájmu o intimitu může vést také stres a postupná ztráta blízkosti. Jedním z řešení je vědomě si na sebe udělat čas a odložit třeba technologie. Zkuste například zavést večer bez telefonu. Nové zážitky mohou vztah také osvěžit a znovu probudit vzájemnou přitažlivost. No a my pokračujeme dál ještě jednou, tentokrát o sexu s AI a covidem. To totiž změnilo sex, porno, počet partnerů i nové erotické hračky. Covidová pandemie udělala hlubokou rýhu v našich životech i postelích. Stala se akcelerátorem mnoha změn a v řadě oblastí pohnula s každodenní realitou. Vztahy nevýjímaje. Přidaly se i další vlivy, jako třeba umělá inteligence. A kam nás poslední roky posunulo? Když jsme před několika týdny psali článek o swinger z klubech, zaznělo od majitelů jednoho z podniků, že se u nich lidé po pandemii seznamují jinak. Prý bylo bezprostřednosti a složitější je si k sobě hledat cestu. Uvědomilo si, že tedy to není poprvé, co v souvislosti s intimním životem čteme o tom, jak ho karanténa změnila. No tak jsme se oni vydali zjistit, jestli je to jen jejich dojem, nebo jestli jde o podložený fakt. No a vzrostl zájem například o erotické pomůcky, a to třeba s dálkovým ovládáním, které fungují i na stovky kilometrů. Neuvěřitelný. Poslední informace dnešního rána. Pálí tuk, ale svaly nechá na pokoji. Vědci oprášili látku, která může změnit hubnutí. Léky, jako je Ozempik, naučili svět hubnout bez věčného pocitu hladu. Jenže spolu s tukem odchází i pořádný kus svalů. V laboratoři teď tedy oprášili látku, kterou půl století už známe, která podle prvních pokusů dělá pravý opak. Nutí tělo pálit tuk a svaly nechává na pokoji. Jak to, že jí 50 let nikdo tedy nepoužil? Chemici ji znají už půl století a přesto jí doteď přehlíželi. Látku s krkolomným názvem 5-tetradecyloxy-2-furová kyselina, ve zkratce TOFA. Objevili v 70. letech, teprve teď se ale všimli, že má překvapivé schopnosti, protože neukládá, ale spaluje. Tělesná hmotnost reaguje na dva faktory, menší příjem kalorií nebo větší výdej energie. Léky typu GLP sázejí skoro výhradně na tu první, tak se pustili do té druhé, vysvětluje tedy jeden z lékařů, který tedy toto testují. No a zatímco moderní léky na hubnutí, zmiňovaný Ozempic, je právě založen na GLP, no tak tenhle ten lék by podle informací všech měl spouštět koordinovanou metabolickou odpověď, říká Justin Lee, který prvotní výzkum kdysi provedl ještě jako doktorant v Berkeley. Budeme všichni hubení. To byly informace, které jste nepotřebovali vědět. Teď něco, bez čeho bych se neobešel. Přátelé, parťákem pořadu Frikolora není nikdo jiný než Matt Finger Games, tvůrci her, co baví celý svět. S technologiema pomáhá firma Prodence, distributor zvukový, světelný a DJský techniky. No a samozřejmě maskot, parťáci, noví parťáci pro tenhle měsíc, který ví, jak to správně zabalit a odfiltrovat, ty tedy nejvyšší odborníci. To byly maskot. No a teď si zavoláme si Martinovi, nebudeme se vlastně ptát na sexuální pomůcky na kilometry, ale mohli bychom se ho zeptat na hubnutí, ne, zeptáme se ho, co bude hrát jako první písničku dnešního dne, jestli mi teda zvedne telefon, Martinovi to zvoní a Martin je na drátě, dobrý ráno.
1: Dobrý ráno, zdravím.
0: Asi nejsi žádný úplně Ozempikovej, viď? Martin a jeho telefon. To je krásné. Není to nádherné, přátelé, tady tato přehazovačka, když se nám tady vždycky to přeruší. Já se ho rychle zeptám, jenom ať mi řekne písničku a může vysílat, tak se tady netrápíme. Tak ještě jeden pokus, dobrý ráno.
1: Dobrý ráno, moc to vám. Slyšíme se?
0: Jo, slyšíme se.
1: Tak Heavy
0: Rain, Boys, to znáš, Now That We Found Love. Jo, to je skvělá věc, dlouho jsem to nehrál, tyhle, boží věc. Pamatuju si ten klip, jak byl v tom takových těch, bylo to jako kulisy, viď? Jo, to, tyhle, ty nemůžeš vidět, jak to vypadá, tyhle.
1: Hele, ne, nevím, jak vypadá klip, ale můžeš mi to říct?
0: No, je to točený v takových jako kulisách, myslím, že jsou to jako kulisy takový filmový, ale ta pecka je prostě boží, já to mám mega rád a vlastně asi díky tomu jsem si k Heavy Rainu našel cestu.
1: No, jasně, já taky.
0: Je to asi největší hit od něj, viď?
1: Určitě to palba.
0: Tak jo, na to se těším, protože to má mega rád. To je tedy přepojovačka klasika z Frikolory na Holiday Edition. Já se s váma loučím, moje cesta vede do Moravského Krumlova, zítra Třeboň, takže pokud plánujete navštívit Turčinsky, tak se pravděpodobně vidíme. Teď už díky za pozornost, mějte krásný den, nejvíc při poslechu Color Music Rádia a naslyšenou v pondělí. Díky, čau!

0: a přitom v pohodě.
1: Raví to.
0: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
1: Raví to.
0: Co je bio a bez přidaného cukru?
1: No přece raví to.
0: Jahoda, čokoláda a rašít.
1: Raví to zmrzka.
0: Feel good mlsání.
2: Jsi na šrot? To my taky. Jsme Cajda Šrot.
3: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů a výkupem autovraků s ekologickou likvidací již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Roždělovicích a Teplicích.
4: Máme nejlepší ceny.
3: Více informací najdeš na cajdasrot.cz.
5: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoeuro v Kunratice.
6: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Sax Appeal. To nejlepší ze saxofonové hudby s Vláďou Drtinou na Rádiu Color. Každou neděli odpoledne mezi 15. a 16. hodinou.

Tak moji milí, Friky říkal, že je to skvělý klip, skvělá pecka, já souhlasím. Tak zdraví vás Martin Svátek, krátce po desátý, 10 minut. Velká palba, tu jsme s bráchou hodně žrali, to je pravda. Teddy Riley produkoval, to je jasný, Aaron Hall zaspíval. No to na ten boj už tedy není mezi náma. Jinak je Heavy D a jeho boys. Here we go. No jedeme dál, samozřejmě. Tady další ukázka CC Winans, krásný poslech.

tak CC Winans, Anybody Wanna Pray. Už je stará záležitost, to hodně stará, a CC Winans má úspěchy do dneška velikánský, aspoň co se týče tedy gospelu. No jinak následující věc, já jsem ji hrál nedávno, nevím přesně kdy, ale nikdy jsem ji nehrál v ten den, vlastně, kdy by měla zaznít.

novou muziku žádnou nějak ani nemám. Mám hodně country muziky, to je pravda. No a stejně není, aspoň tady u mě nějak ten vibe na tu novou muziku, ale kdo ví, třeba se posuneme, ono to je během chvilky. Každopádně teď Lauryn Hill samozřejmě. The Miseducation of Lauryn Hill. Jasná, jasná deska. No teď už zpěvačka další, ta se jmenuje Alessia Cara. Four Pink Walls.

tohle je Sam Henshaw. Stará věc už, dobrý beat. No teď je trošku sklidnění. Taková vzpomínka. Jako od začátku vysílání Holiday Edition. Silk Sonic, Bruno Mars.

Metallica, Usher. Samozřejmě nezaměnitelný hlas, jinak Good Kisser. Nemoc úspěšná věc, ale skvělej groove. Posloucháte Holiday. I done been around.

Já ji moc rád nemám, abych se přiznal, nikdy nějak úplně jsem ji nevyhledával, možná jenom první dvě alba. Ale teď jsem si vzpomněl na tenhle beat, Soldier. Tohle je Erykah Badu, v této věci dokonce zpívá i čistě. No.

tak z téhle desky jsem byl hodně vedle. Tu jsem sjížděl hodně často. No teď už zase pohyb někam trošku jinam a do hlubší historie.

Jsou D-Light, samozřejmě Groove is in the Heart, to je velká věc. Tohle je další ukázka Picnic in the Summertime. No a pak ještě Jazzy Jeff and the Fresh Prince, Can't Wait to Be With You, pozvánkovej break. No a druhá vysílací hodina dnešního, tedy pátečního vysílání. Moc vás zdravím.

tak já jsem to s tím časem dneska nějak moc nevychytal. Ještě jednu ukázku pro vás mám, já jsem si teďka vzpomněl a ono to má takovou... Má to stejnou flow jako třeba tohle, Can't Wait To Be With You.

0: napadla mě ještě jedna věc, taková klidná, ale ten vibe je takový v té hodině, kterou jsem teďka hrál, tak je to takový, že se to hodí na ten závěr té první vysílací hodiny. Kanye, jeho debutová velká, nebo velká deska, první, která se jmenuje College Dropout. Tam je taková jemná věc, která se jmenuje Family Business. Písně k poslechu, ještě jsem asi nikdy nehrál a hrozně, hrozně dlouho neslyšel jsem tuto ukázku. Tohle je Kanye West.
1: How's your son? He made the team this year? He say he wasn't tall enough.
2: All the glitter is not gold.
1: Well, yeah, we're gonna cook this, son.
2: Our gold is not reality. Come on. Is what you live.

0: Family Business. Tak tohle je Kanye z jeho alba College Dropout. No, moji milí, hodně jsem přetáh.
1: Bylo
0: 11
1: hodin. Color Music Radio.
0: No tak rozhodně 11 hodin bylo. Víte, co já si říkám, vy ty upoutávky stejně všechny znáte. Jedeme dál.

Já když jsem tuhle věc slyšel poprý, tak jsem byl trošku zklamaný. Mně to přišlo ten zvuk trošku jako posunutý dozadu. Tak nějak jsem z toho cítil, že ta písnička už asi dost stará. No ale postupem doby mě to začalo bavit. Takový jedna taková podobná věc, Grooved.

tak jo, to už nebylo tak úspěšná deska pro zpěváka, který se jmenuje Sisko. Tohle je společně s Dragon Family. Tak Teddy Riley udělal beat.

A totiž holky, který jsou mnou Mystique. Jsem si vzpomněl na tuhle ukázku One Night Stand. No tak zase Anglie jak vyšitá. Posloucháte Holiday.

Sending My Love. Tohle to byla další věc, druhý single. Hned po velkém úspěchu Hey Mr. DJ vyšla tato věc Groove Thang. No teď je tohle flow chviličku. Tohle jsou samozřejmě Portrait, hrajou se i na Color Music Radio v rámci playlistu. Jsem zaslech, tohle je ovšem klubovej remix New Jack Swingovej, který stojí za to. Here we go again.

0: tak samozřejmě, když se Fugees rozpadli, tak všichni si rozjeli ty svoje solovky. To je Pras Michel, ten zase tak úspěch neměl, ale tady s tím singlem rozhodně. Jeho album totálně prolítlo, mě se ani nepovedlo nikde sehnat, když jsem ho měl na kazetě. Nepamatuju si z toho skoro nic, jenom ještě jeden single z toho vyšel, taky takovej, někdo tam zpíval, byl tam i vokál do toho, ale už to prostě, už se to nechytlo. No tak Ghetto Superstar, samozřejmě navíc ještě Oh Dirty Bastard, ten tam samozřejmě nesměl chybět. Tak a co teď?
1: Pick up your mic.
0: A já jsem si vzpomněl na Fugees, no jasně. Aha. Tady jsou Fugees, samozřejmě Praswell.

No, 11:45. Pár věcí ještě před sebou. To je taková jedna ukázka, dlouho jsem nehrál. Trina and Tamara.

Tohle je Chico DeBarge. We're not together. No, skvělý pohyb má tohle věc a taky parádní vokály. Musím se nějak jako k němu trošku vrátit, pustit si ty jeho desky. Tohle byla jedna z těch mých oblíbených od něj. A on tady poslední věc. Tak, poslední věc se jmenuje Love City Groove. Tak se jmenuje grupa, tak se jmenuje i pecka. Už je závěrečná věc pro tenhle týden v Holiday Edition.

celý chviličku, když si počkáte, tak se dočkáte rozhodně polední menu po 12. hodině. No a jinak, co vám Lukáš nabídne novou Eriku Badu? On mi volal, jestli už jsem něco z ní nehrál. No, já nejsem zase takový fan, tak já rozhodně jsem nehrál. Ani teda nevím, jestli hrát budu, uvidíme, jak to bude znít. Každopádně Lukáš vám určitě z nový desky od Eriky něco zahraje. Prý dneska to vyšlo, tak se máte na co těšit. A já už se loučím. Krásný víkend přeju, ať je fajn, ať je moc hezky. Děkuju za poslech a mějte se. Čus.

0: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levnematrace.eu.
1: Co je sladký a přitom v pohodě?
2: Ravito.
1: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
2: Ravito.
1: Co je bio a bez přidaného cukru?
2: No přece Ravito.
1: Jahoda, čokoláda a rašít.
2: Ravito zmrzka.
1: Feel good mlsání.
3: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
4: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
3: Těšíme se na vás.
0: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. levnematrace.eu.
5: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
6: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z Record Shopu Fono.cz.
5: Nalaď si Fonotouch.
6: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
5: Fonotouch.
6: No tak to roztouch.
5: Uvádí Record Shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
7: Color Music Radio.
8: Bylo 12 hodin.
9: Color Music Radio.
8: Kdo vládl světu, když hitparádám vodili Kool and the Gang?
10: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
11: Vydáte-li se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova?
8: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
11: Přijedete zcela určitě do Zlína.
8: Co hrála rádia, když se ještě dala poslouchat?
12: Single Story, stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
8: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli měsíce v sobotu v 16.
12: Se Zuzanou Maxa.
8: Single Story.
13: Let's party.
14: Have a good time. Here we go.
15: Každý pátek od 20 hodin otevíráme největší diskotéku v éteru. Hity i rarity ze 70. a 80. let. Pop, soul, funk a disco. To je
16: taneční party. Pavla

Mafia Soul, Lost Melody. Fresh díl čekej klasicky v pondělí. Reprízu můžeš poslouchat ve středu ráno a v pátek odpoledne. Lost Melody. Lost Melody.

Jo, krátce popolední. V premiéře v pátek. Na úplně k 28. srpna, případně v repríze v neděli 30. Srdečně zdraví Lukáš Kolíbal. Předposlední srpnové menu na Color Music Radio. Právě teď a tady a začínáme s D'Angelem. Shit damn motherfucker. Proč právě tenhle song? Pojďme si za chvíli.

0: Angie Stone a před ní D'Angelo. A já jsem měl takový dramatický úvod, teď skoro vypadlo, že přijde nějaký coming out o nevěře. Ne, ten první song byl věnovaný nevěrníkům. Shit, damn, motherfucker, what are you doing with my woman? Nicméně spíš jsem to měl jako takový zvolání k tomu, když jsem otevřel zprávy a viděl jsem tolik těch smutných a negativních zpráv ze světa. Proto jsem zahrál od Angie Stone právě song jménem Pissed Off, jakože nasranej. A říkal jsem si ale zároveň, že bych to rád otočil, jak ten otec Fura se mnou to občas rád dělá, aby jsme se podívali i na tu pozitivní stránku toho všeho, že někdy to prostě musí takhle třást, aby jsme si uvědomili ty opravdu doví důležitý věci, které máme ve svém životě a nebrali to jako samozřejmost. Takže jsem si říkal, že bych s váma rád sdílel jeden citát, který jsem zahlídnul včera, že 20 minut na internetu nám ukáže všechno, co je ve světě špatně, ale potom 20 minut v přírodě vám ukáže to, co je všechno dobře, a my jsme součástí té přírody. A teď znova jsem si to uvědomil během léta v souvislosti s těma horkama a s těma velkýma suchama. Znova jsem si to uvědomil teďka s tím, co se stalo v Nepálu, s tím utrženým ledovcem a tak dále. Tak možná k tomu se potom ještě zmíním dál. Nebo možná bych mohl i teď, že Člověk v tísni udělal bleskovou sbírku SOS Nepal, do který rovnou poslali milion na pomoc lidem, kteří to tam opravdu potřebují. Tak jenom tip pro vás, kdybyste někdo chtěli pomoct na bleskovou záplavu, bleskovou pomocí, tak každá srdečná podpora je určitě v tomto dnešním světě velmi vítána. A po Angie a po D'Angelovi je tady Guru se svým legendárním projektem Jazz Mete. Spoledniny na Color Music Radio, příjemný poslech a čeká vás dneska mimo jiný taky soutěž s nakladatelstvím Dharma Kaya.
1: Is this really the end? Or is it a new beginning? A new reality?

Posloucháte Polední menu na Color Music Radio v premiéře v pátek 28. srpna nebo v repríze v neděli 30. Toto to byly Orishas, kubánská parta, nebo původem kubánská parta, která vystoupí teď v sobotu v Bratislavě na Zlatých pieskoch v rámci festivalu Uprising. Společně s dlouhatánskou partou vystupujících při více než nebo skoro kolem 100 show na 7 pódiích festivalu Uprising, na který jsem se nakonec rozkolíbal, že vyrazím taky v sobotu s celou rodinou, protože tam bude taky Hempress Sativa, bude tam Tiken Jaffa Coli, bude tam Gogol Bordello, bude tam Kongonati, bude tam Scaramucci s Manu Digital, spousty skvělé muziky a výborný vibe pro ty, kdo mají rádi reggae, hip-hop, world music, třeba taky drum and bass, ragga jungle a další žánry. Zmiňoval už jsem jméno Masta Ace, ten tam bude taky a já bych vám rád teďka zahrál jednu věc od něj z alba Long Hot Summer. Protože to letošní léto bylo hodně horký, tak bych vám rád si tyhletý desky z roku 2004 zahrál věc jménem Oh My God, který hostují Beatnuts a Razel k tomu. Tak. Masta Ace právě teď. A pozvánka, ten bude vystupovat v Bratislavě už teď v pátek za doprovodu Marco Pola. Zdravím taky Champion Sound, který ho doprovázeli na jarním turné, v rámci kterého se objevil v Praze ke koncepčnímu albu, který jsme si taky hráli nedávno v rámci alba týdne. A jak mohl takhle větvit klidně celou hodinu, bych vám mohl vyprávět takový větvící se příběhy. Tak budeme pokračovat za chvilku. Teď Masta Ace, Beat na Carazel. Oh my God. Jo, za chvilku. Za chvilku, když nová deska Eriky Badu.

0: trailer. Can't you take a little heat?
1: A tady už je Erika Badu. Album, který vychází dnes po 16 letech. Erika vydává dlouhohrající nahrávku, kterou produkoval The Alchemist, který minulý týden navštívil Prahu. Jel na hip-hop camp, který je na poslední chvíli zrušili. A tak se ideově povedlo domluvit aspoň last minute show, která se během toho jednoho odpoledne vyprodala. Alchemist zahrál na lodi Cargo Gallery. A vlastně minulý rok se tady objevil po boku premiéra. A tohleto album velká věc, poslouchám ho tady celý ráno a vybírám pro vás teď dvě věci. V této hostuje Stevie Lacey, jmenuje se To The Moon, Plan C. A pak si dáme ještě jednu ukázku, který hostuje Kamasi Washington, Erika Badu and The Alchemist, premiérově na Color Music Radio a možná úplně premiérově v českém éteru, právě teď a tady na Coloru.

Tak, dámy a pánové, aspoň dvě ukázky z nového alba od Eriky Badu ve spolupráci s The Alchemistem. Album nakonec dostalo svůj název a musím říct, že to je hodně pozoruhodná nahrávka. Tak jak jsme u Badu vlastně zvyklí, u Alchemista taky tak. A jejich společná věc vlastně propojuje dva světy, protože Alchemist je hlavně hiphopový producent, který začínal dělat beaty třeba pro Mobb Deep nebo pro Dilated Peoples, pro Nase a mnoho dalších. No a ta jejich spolupráce je velmi organická, protože to celý nahrávali naživo společně a vznikaly tam další vrstvy té nahrávky. Má to asi přes hodinu, kousek, myslím 60 nebo 57 minut, asi hodina čerstvý muziky od Eriky Badu po 16 letech vychází dnes. A dnes zároveň vychází ještě několik dalších zajímavých alb, na který jsem se těšil, že dneska takový Vánoce, na konci srpna. Gentleman z Kolína nad Rýnem vlastním jménem Otto Tillmann, jeden z velkých hvězd reggae music tady v Evropě, jeden z největších. A jeho nový album se jmenuje Gratitude, vděčnost, a dáme si ukázku, ne? Dáme možná i dvě, uvidíme, co stihneme. Tato věc se jmenuje Na Worry, neboli Nestresuj se, netrap se. Tak tohle je zpráva od Gentlemana pro vás a ještě jsem chtěl dodat, že parťákem tohoto pořadu nakladatelství Dharma Gaia a taky Rowito Ice Cream. Ondro, díky za letní support. Září už prý není zmrzlinová sezóna, nicméně já mám vaše zmrzliny rád celoročně. Bez éček, bez konzervantů, čokoládový, jahodový a rašidový. Těžký občas vybrat tu, kterou prostě všechny tři máme hodně oblíbený. Tak doporučuji Raw Wito Ice Cream, raw zmrzlina ze Šumavy. Díky taky MacParts.cz za jejich péči o moje iPhony, Apple a další přístroje, s kterými příležitostně fláknu vozem. Ale ne ze stres, ne z nějakého vzteku nebo tak, ne, no worry, no worry. Tohle je Gentleman z nový desky Gratitude. Další premiéra dneska v polední menu.

0: so bless.
1: Up, up, up, up, up. Další nová deska, která vyšla dneska. Kabaka Pyramid. Oh yeah. Jeho předchozí album ve spolupráci s Damienem Marleym získalo Grammy. Deke Hallin se to jmenovalo. Myslím, že 3 roky zpátky a teď je tady novinka, která vychází dneska a která připomíná jeho první mixtape, s kterým vlastně vystřelil do světa mimo Jamajku.

Nicméně ty tracky se jmenujou 1990 Memory Lane, 1994 Boom Bap, 1991 Devil's Is Lie, a prostě každý ten track má nějaký datum a končí to v roce 2030. Mezi hosty se objevujou Lil Wayne a taky Rhapsody, a právě Rhapsody se objevuje v tomhle tracku jménem Boom Bap. Tak zdravím všechny milovníky Boom Bapu, Restovsky, ty v první řadě, jasný. Tady je novej Wyclef Jean a Rhapsody ve spolupráci.

Wyclef Jean a Rhapsody. Teď už John Vinyl a dávka dopamínu v akustické podobě. No a ta soutěž s nakladatelstvím Dharma Gaya. Let's get right into it. I'm in love with how you move. Za malou chviličku.

Dneska budeme soutěžit o knížku Meditace i legrace, která je určená hlavně pro teenagers, jak začíná ta škola už za pár, tak jsem si říkal, že možná některý rodiče by mohli ocenit dobrý dárek pro jejich náctileté. Ta knížka tak zhruba bych tipnul klidně od 13 let, ale myslím, že si v ní mnoho zajímavého najdou i dospělí, protože bez jakýchkoliv rigidit nebo nějakých náboženských záležitostí prostě autor učí, jak soustředit svůj mysl, jak být vědomý a vnímavý tomu, co se zrovna děje. A jak se jmenuje ten autor, je to český autor by the way, a je to profesor, učitel ze střední školy, spoluzakladatel přírodního gymnázia v Praze, který má přes 30 let zkušeností práce s 12-letejma a dal dohromady tuto knížku a můžu ji řadu doporučit, jmenuje se Meditace i legrace. A jak v bláznivé době najít klid. Tu knižku vydalo nakladatelství Dharmagaya, jak se jmenuje autor, to je soutěžní otázka, v rámci které tuto knižku můžete vyhrát, anebo si ji můžete objednat na dharmagaya.cz. A tady už závěrečný song dnešního poledního menu. S tím, že kdo posloucháte v neděli, tak doporučuji, poslouchejte určitě dále, protože vás čeká album týdne, čerstvé album týdne. Kdo posloucháte v páteční premiéře, tak ještě jednou připomínám, že dnes je úplněk, nad ránem bylo i zatmění. Tak přeju znova co nejvíce vnitřního světla. Slaví Augustín, Augustína, Augusta a Pelágie, v sobotu Evelína, Miron a Miron. Den proti jaderným zkouškám, noc pro netopíry. No a v neděli Vladěna, Kim, Kimberly. Světový den kojení a tento víkend Uprising v Bratislavě. Luna ve znamení ryb, element vody, u rostlin list. U nás u lidí ryby, chodidla, chůze, lymfatický systém. Hýčkejte se, své nohy, pojďte se pomasírovat si sami sobě svoje nohy nebo navzájem se svými milovanými. Dopřejte si koupel a udělejte si hezký víkend. This is where we go. A některý z vás možná poznají, tohle je hlas Toma Miše. Song jménem Night Rider ve spolupráci s Yusufem Dejsem a Freddy Gibbsem z alba What Kind of Music. Poledň meny. Od mikrofonu zdraví Lukáš Kolíbal a ještě jeden tip. V pátek večer od 19. nový pořad o elektronické muzice jménem Groove Minds. Tak příjemný poslech.

Tak ještě jedno PS, pozvánka v neděli od 22. hodiny, reggae speciál, tentokrát je v premiéře. Zazní v něm mimo jiné vzpomínka na Yabiyu a taky Nikodýmese, dvě legendy jamajské scény a taky další ukázky z těch nových alb Gentlemana, Kabaka Pyramida, Kimani Marleyho a dalších. Tak salut, brzo naslyšenou.

0: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
1: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
0: Těšíme se na vás.
2: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. levnematrace.eu. Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. levnematrace.eu.
3: Už vás nebaví dlouho odcházející maily, kolegové mizející z videohovorů a nekonečné stahování prezentací? Tak už nečekejte a zbavte se špatného netu. My jsme JM Networks. Malé a velké firmy i nejnáročnější klienti v Praze a jihovýchodním okolí. Připojte se k naší síti tou nejvyšší rychlostí a kvalitou. JM Networks. Řešíme na míru vaše požadavky. www.jmnetworks.cz jmnetworks.cz.
4: Color Music Radio.
5: Byly dvě hodiny.
4: Hudba všech barev.
5: Color Music Radio.

0: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoeuro v Kunratice.
1: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
0: Těšíme se na vás.
2: Color Music Radio.
3: Byly 3 hodiny. Color Music Radio. Let's party.
4: Have a good time. Here we go. Každý pátek od 20 hodin otevíráme největší diskotéku v éteru. Hity i rarity ze 70. a 80. let. Pop, soul, funk a disco. To je
5: taneční party Pavla Bá.

0: Hračky a koloráci. 21. srpna jsme si vzpomínali vpád vojsk Varšavské smlouvy na naše území. No a tak jsme se tady teďka na začátek jednu ruskou lidovou, tady uchněm, která vzpomíná Budlaky. No a také zpívali o tom, že její píseň Slunci, no a zároveň taky 21. srpna se bohužel neuskutečnil Hip Hop Camp, který má sluníčko v logu. A tak mi nezbývá než dodat, aby příště to s tím sluníčkem bylo lepší i ve skutečnosti. Aby prostě se vydařil ten festiválek.
1: Comprehensive education.

0: that's our business. Next time we climb that hill, we'll take a chainsaw and a hammer.
1: Protože než rušit festivaly, je snad lepší i tahat ty lodě proti proudu. Tak máme Ej uchněm ještě jednou. Tentokrát je v podání Miroslava Imricha. Pod označením Imrich Techno Factory.

jako vždycky i dnes někdo slaví narozeniny. Sean Ryder, člen partičky Happy Mondays, a tak si dáme jednu libůstku od nich. On je jinak jeden z hlavních členů, hlavní zpěvák a taky textař Sean Ryder. No a tomu nechlapíkovi tedy dneska, pokud mě posloucháte v premiéře, je to právě dnes, 23.8., co moje 64.

Sean Ryder. Happy birthday, Richard Neville. Ano, to je další chlapík na holení, co se týče narozeninového hraní a přání k tomu taky, protože tomu je 47 dneska a jedná se o zpívajícího člena partičky Five.

No, minule jsem vám taky pouštěl samozřejmě i k narozeninám různých lidí, jako třeba Jill Caniff. A ještě předtím jsem hovořil o dřívější události z 8. srpna, že tedy ten den byl Mezinárodní den ženského orgazmu. No a představte si, potom teda se mi stalo to, že ač měla kulatiny, tak jsem ji vlastně udělal jenom tak na půl. Tak to tady bude ta písnička celá. Takže Jill Caniff spolu s Lashes Jackson, City Song. Čerstvá šedesátnice od 17. srpna.

Hold One For Me. No, přeju to i Liamu Howlettovi, aby mu tu nějaká ženská říkala, nebo kdokoliv, prostě, s kým tím to bude klapat. Protože chlapíkovi Liamu Howlettovi, DJovi a členovi The Prodigy, které jste slyšeli předtím, před tou deskarbou, právě tu velkou semplárnu, tak jemu je 55, už od 21.

No ale toto tedy, co nám dohrává, tak to jsou The Train. No ale my ještě si dáme od Prodigy jednu věcičku, protože 55 to jsou půlku latiny. Ono i v případě té Jill Caniff to nebyla ještě jediná věc, co dneska hrála, protože od té tady zase spolu s partičkou Lashes Jackson budeme mít tu věc ještě v remixu. Tady Prodigy, Lime Howlett s ostatními.

No a ještě teda ta slíbená Jill Caniff po druhé, sedími hlas z Jackson samozřejmě, v tom remixu té věcičky City Song. Já jim tady musím na té desce akorát rychle připravit a bude ale nadpřirozená plně, protože to je Supernatural Mix.

rychlý k nám TC. Takže ne down, ale spíš up groove. Ale věc se jmenuje down groove.

Každopádně v tomhle díle pořadu Barevná hodina Honzy Martina je to znějící pode mnou právě. A teď to bude nade mnou. Poslední věc. Tak žijte v Laze, koračky a koráci.

0: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
1: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
0: Těšíme se na vás.
2: Co je sladký a přitom v pohodě?
3: Ravito.
2: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
3: Ravito.
2: Co je bio a bez přidaného cukru?
3: No přece Ravito.
2: Jahoda, čokoláda a rašít.
3: Ravito zmrzka.
2: Feel good mlsání.
4: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. levnematrace.eu. Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. levnematrace.eu.
5: Color Music Radio.
6: Byly 4 hodiny.
7: Color Music Radio.
6: Kdo vládl světu, když hitparádám vodili Kool and the Gang?
8: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
9: Vydáte-li se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova?
6: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
9: Přijedete zcela určitě do Zlína.
6: Co hrála rádie, když se ještě dala poslouchat?
10: Single Story, stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
6: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půl měsíce v sobotu v 16.
10: Se Zuzanou Maxa.
6: Single Story.
11: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad plný dance music, soulu, R&B, smooth, club classics můžete poslouchat na Koloru vždy každou sobotu v pravé poledne, tedy ve 12 hodin. To a v neděli ve 14 hodin v repríze. DJ Luděk Pokorný, Hits Panorama, Color Music Radio. Hudba všech barev.

zdraví tě Sonar a právě teď hraje DJ Ramel a jeho Aftermoon. A to znamená jediný, kámo, seš ve správný čas na správný frekvenci Colore Radio.

0: Martina Šrot? To my taky. Jsme Cajda Šrot.
1: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů a výkupem autovraků s ekologickou likvidací již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Roždělovicích a Teplicích.
2: Máme nejlepší ceny.
1: Více informací

0: Co je sladký a přitom v pohodě?
1: Ravito.
0: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
1: Ravito.
0: Co je bio a bez přidaného cukru?
1: No přece Ravito.
0: Jahoda, čokoláda a rašít.
1: Ravito zmrzka.
0: Feel good mlsání.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoaro v Kunratice.
3: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Ciao peoples, tady Chuck Machina, a.k.a. Chuck Diesel, a moja radio show The Ride Posloke Radio Kazdi, utari a strtek, strtek every Tuesday and Thursday od 4 do 6 na Color Music Radio. Come check me out and hop in for The Ride here on Color Music Radio, baby.
5: To je jízda s Chuckem Dieselem u nás na Color Music Radio.
6: Sex Appeal. To nejlepší ze

0: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
1: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
0: Nalaď si Fonotouch.
1: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
0: Fonotouch.
1: No tak to roztouč.
0: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
2: Color Music Radio.
3: Bylo 5 hodin. Color Music Radio.
4: Francouzské vychytávky. Vychytané lahůdky frankofonní hudební scény každou neděli ve 20 hodin na Color Music Radio.
5: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info od sobou.
6: Oh, Mixdown sind musikalische Spezialitäten? Ja?
5: Ja.
6: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu Radiocolor.cz. Let's party, let's party. Have a good time.

would rule that.

0: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
1: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
0: Těšíme se na vás.
2: Color Music Radio.
3: Bylo 6 hodin.
2: Color Music Radio.
4: Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM.

0: wasn't too good.
1: Color Music Radio. The best music in town.

0: Power Music Radio.
1: Bylo 7 hodin. Color Music Radio.
2: Francouzské vychytávky. Vychytané lahůdky frankofonní hudební scény každou neděli ve 20 hodin na Color Music Radio.
3: Krásný páteční večer, vítejte u Groove Minds na Color Music Radio.
4: Každý pátek od 10 do 11 vám přineseme hodinový DJ set, novinky z elektronické scény a pohled do zákulisí naší komunity.

0: videosetů nebo sociálních sítí. Jsme rádi, že jste dneska s námi.
1: Dnešní premiérový díl bude trochu speciální. Řekneme vám, kdo jsme, proč jsme se rozhodli vytvořit vlastní pořad a co od Groove Minds můžete čekat v dalších týdnech.
0: A samozřejmě vás celou hodinu čeká elektronická hudba, namixovaná živě. Přesně tak, jak jste od nás zvyklí, jak jste zvyklí nás slyšet na našich akcích.
1: Tak pojďme na to. Tohle jsou Groove Minds.

0: Dave, řekni nám, kdo vlastně jsme.
1: Honzo můj, my dva jsme kluci z Moravy. Hodní, fajnoví, srdeční, moravští kluci. A řekni našim posluchačům, jak jsme vznikli. Jak vzniklo Groove Minds?
0: Kdo nás jenom poslouchá v rádiu, tak to neuvidí, ale kdo se na nás dívá i na videu, tak hrajeme na konzoli, kterou jsem koupil tady od Davida, od Davea, jednoho prosincového dne. A o 3 měsíce později, 2 měsíce později, vzniklo Groove Minds zhruba.
1: Jak, co to povídáš? Teď přece první den našeho seznámení se píše 9. prosince 2022. A hnedka první týden po Silvestru jsem ti psal, jak ti dopadla akce na Silvestra. A týden, 2 týdny na to už jsme seděli v hospodě a už jsme plánovali, vymýšleli.
0: Takže po měsíci. Ano, je pravda, že máš lepší paměť než já, co si budem.
1: To už dávno víme.
0: No a protože jsme vznikli, tak jsme začali pořádat eventy, natáčet videosety, dělat x věcí spojené s hudební komunitou a podporujeme nové interprety, protože věříme, že kvalitní hudba vzniká díky lidem a chceme ji vracet k lidem.
1: Takže kvalitní hudbu šíříme, co nejdále to jde, a zároveň ji stavíme kolem skvělých lidí, kteří jsou součástí naší se rozvíjející a zvětšující se komunity. Za což vám nesmírně tímto směrem oba dva děkujeme, protože je to naprostá paráda být ve vašem okolí. Je tak?
0: Je tak.
1: Rok se blíží, takže to tam zesil.

0: A co vůbec od Groove Minds čekat?
1: No, nechceme, aby tahle show byla jenom další mix, který si můžete pustit kdekoliv na YouTube. Chceme, aby se tenhle pořad stal pravidelnou součástí vašich životů, vašich pátečních večerů.
0: Stejně, součástí vaší rodiny?
1: Ano. Stejně tak jako naše eventy, na které chodíte a my vám jsme za to velmi vděční.
0: A od příštích dílů už to nebude jenom hraní a povídání o tom, kdo jsme, ale můžete se těšit na vše ze, nechci říkat ze světa elektronické hudby. Zatím takhle daleko pro začátek nepůjdeme. Budeme se primárně soustředit na Českou republiku, potažmo Slovenskou republiku později, ale Česká republika je v našem srdci nejhlouběji, čili to bude naše zaměření, čili novinky z elektronické scény České republiky, zajímavé releasy, když narazíme na nějakého začínajícího DJe, talenta,
1: producenta,
0: performera, kohokoliv, kdo nás zaujme a budeme cítit, že by mělo o něm vědět více lidí, tak určitě tady na našem pořadu, na našem kanále o něm v pátek od 10 do 11 uslyšíte. A zároveň informace o našich akcích i pohled do zákulisí toho, co děláme.
1: Přesně tak. A kromě toho všeho vás samozřejmě čeká hodinový mix od Davea a Honzy, a.k.a. Groove Minds. Jejichž rádio show právě posloucháte.
0: A doufáme, že si dnešní premiéru užíváte stejně jako my.

0: Zrovna dneska jsem v konverzaci s naším kamarádem Felixem narazil na téma.
1: Čau Felixi!
0: Čau Felixi, zdravíme Felixe do Frýdku místku. A narazili jsme na téma, že tomu věnujeme strašně moc času. Eventy, video, teď rádio a tak dále. Proč, Dave, proč to děláme? Proč si to děláme?
1: Proč si to děláme? Já jsem velmi rád, že si to děláme. Ale...
2: Ty debila!
1: Jsem si, kámo, teďka koupil skvělou knihu na téma hudby. A tak ji tak čtu po nocích a po večerech. A v úvodu je tam kapitola, která mi zachytila mé oči a zvýraznil jsem si tučnou žlutou linkou určité pasáže a byla tam věta Music is magic. A music, já to nebudu říkat v angličtině, ať se lidi nesmějí výslovnosti, ale mystická síla, která mění jak fyzično, tak i psychično na podvědomé úrovni a dokáže dělat s lidmi neuvěřitelné věci, což můžeš vidět na mojich streamech, ty vole. A myslím si, že tahle podvědomá síla nás žene kupředu, i když jdeme spát a jsme unavení a nenávidíme to a říkám, ty vole, já už, jak pokálnici, já už nikdy nechci na ty playery šáhnout, ty vole, a za 8 hodin později už před těma playerama zase... Takže tady, trošku jsem se rozmluvil, asi takhle dlouho odpověď si nechtěl, ale takhle asi to vidím já, proč stále děláme tolik věcí, co děláme.
0: Musím ti dát za pravdu. Pokusil jsem se s tím jednou skončit a vydrželo mi to asi, kolik, 2, 3 měsíce? 3 zhruba. No. Takže asi tak, je to láska na celý život, myslím si, že už nás to nikdy nepustí a jsem za to rád.
1: Jsme za to oba dva rádi. Nenechám tě v tom.
0: Děkuji. A doufáme, že ani vy nás v tom nenecháte a že se Groove Minds stane součástí vašich životů, pátečních večerů a že tu společně budeme budovat komunitu, která spojuje lidi skrze elektronickou hudbu.

0: Dámy a pánové, tohle bylo historicky první vydání Groove Minds na Color Radio Show.
1: Děkujeme, že jste dnešní hodiny strávili s námi a doufáme, že vás hudba bavila stejně jako nás.
0: To skutečně doufáme, nás to dneska velice bavilo. Těšíme se na další díl.
1: A co nás a naše fanoušky a posluchače čeká příští týden, Honzíku?
0: Další hodina mixované hudby od Davea a Honzy.
1: A.K.A. Groove Minds.
0: A víc vám neřekneme.
1: Tam už nic dalšího už tam není.
0: Naše hlupé keci ještě trochu.
1: A pokud se vám dnešní pořad líbil, tak budeme moc rádi, když si nás naladíte i příští pátek o 10 večer.
0: Děkujeme za poslech, mějte se krásně a uslyšíme se příště u Groove Minds na Color Music Radio.
1: Díky a čau!

0: Vítejte u předposledního, no jo, no, už je to tak, vydání letních speciálů v rámci taneční party. Jen a jen megamixy. No a musím přiznat, že jak se nám blíží konec, tak nevím, jaký megamix ještě zařadím a který ne. Prostě je toho krásného a ještě krásnějšího tolik, že mám dilema. Nicméně jsem se snažil a snažím vybrat hodně taneční a hodně melodické, ale i pár raritek, jak jste mohli v průběhu léta zaznamenat. Premiéru máme jako obvykle každý pátek večer mezi 8 a 10, no a reprízu ve čtvrtek nad ránem mezi 1 a 3. Playlist jednak hned ústně a jednak písemně, pak se zpožděním na radioklor.cz, kde si v sekci podcast vše stahujte, no a nebo poslouchejte. A jako první v hodině odstartuje Baby's Gang. Pak 80-kový klasický megamix následován kultovní holandskou skupinou Louv, která měla velké úspěchy jak na konci 70., tak na začátku 80., takže přelom dekád. Následuje disco-funková formace Shalamar. No a pak ještě megastar, ta nesmí chybět, Kim Wilde, a jako tečka Italo Disco Mike Marin a jeho Spy Megamix. No, takže si vychutnejte tento proud Megamixů non-stop, ať už jste doma v práci, v autě, nebo na party, nebo prostě u rybníka, nebo kdekoliv, třeba pod stanem. Takže hezký poslech vám přeje Pavel Bárta a tady už jsou Baby's Gang.
1: Color Music Radio.
2: Summer Party.

No ona, když Kim Wilde začínala na začátku tedy osmdesátek, tak ve všech časopisech třeba Bravíčku oni psali, že to je žena bez úsměvu. Ona totiž hrála anebo zpívala spíš takový pop rock, až teprv na konci osmdesátek se rozesmála a zpívala rozevláté popové, pop diskotékové skladby, bych řekl. No, kamarád byl na jejím koncertě a tvrdil, že moc zpívat neumí, že když nejela na playback, takže to bylo poměrně falešné. Nemohu soudit, nebyl jsem tam, ale rozhodně její studiovky jsou fantastické. No, takže my se pomalu chýlíme ke konci první hodiny a já zase něco prozradím z té druhé a vezmu si opět svůj slovutný papírek. No co, abych neprozradil toho moc, tak třeba Linda Jorizo a nebo Pete Hammond Retro Megamix. No tak máte se na co těšit. Krom toho ještě další čtyři, tedy dohromady dvě a čtyři jsou šest. Takže za malou chvíli se na vás opět těší nejenom Kim Wilde, nejenom, kdo tam bude teď, aha, Mike Marine, Extended Spy Megamix. No ale samozřejmě se na vás těší Pavel Bárta.

0: Druhá hodina Megamixu je tady a i teď zazní skvělá muzika od skvělých muzikantů, samozřejmě s těžištěm v 70. a 80. ale i 90. tu dnes budou. Vítejte u předposledního vydání letního speciálu v taneční party. Premiéru máme každý pátek mezi 20. a 22. hodinou a reprízu další čtvrtek noci mezi 1. a 3. playlist teď a nebo po vysílání na radiokor.cz, kde si pod záložkou podcast vše můžete stahovat nebo poslouchat, samozřejmě s určitým zpožděním, většinou je to tak týden až 14 dnů. Startovací výstřel hned provede Princess a její minimix. Ten je ale dlouhý 9 minut, tak nevím, proč se tak jmenuje. Pak nám i známý Marlo se jeho dance video mix číslo 59 představí Funk and Soul z 80. Pak Linda Jorizo, a protože začínala ve skupině The Flirts, bude to jaksi vše smícháno dohromady, jak její solovky, tak něco od Flirts. Nesmíme zapomenout ani na naše jižní sousedy a snad nejznámější zpěvák odtamtud, pro tedy české posluchače, samozřejmě Falk a Tribute Megamix. No a pak ještě vrchní míchač nakladatelství PWL, Pete Waterman Label. A ten míchač se jmenuje taky Pete, ale Pete Hammond a jeho mix 90. No a nakonec docela raritka, většinou ty medly neboli megamixy míchají DJové. No ale Amanda Lear si řekla, že to udělám tentokrát sama. No, vyšlo to někdy kolem milénia a tak to má příhodný název. Pamatujete se ještě na mě? Tak to bylo zřejmě určeno pro novou generaci, která si moc nepamatuje. Já si teda pamatuju velice dobře, když jsem v roce 77 trsal na Strahově na její muziku. A ona je nadčasová, vydává dál a dokonce i moderuje a vůbec prostě je to multikulty. U mě pro všechny generace jen ten nejlepší poslech, který vám přeje od mikrofonu samozřejmě Pavel Bárta a Princess už je tady.
1: Taneční party.
2: Color Music Radio.
3: Color Music Radio.
4: Music non-stop in the summer party.

0: Jones, everybody.
1: Con lo sguardo da serpente, io mi

profík, co? Ten Pete Hammond sound PWL je nezaměnitelný. No já bych měl ještě jednu poznámku k Megamixu číslo 2, což byl Marlos Funky 80. Tam zazněla písnička Double Dutch. A Double Dutch totiž to bylo v období breakdance, taková spíš sportovní disciplína, kdy se skákalo přes dvě švihadla, která šla proti sobě. No kdo to chce vidět, mrkněte se na YouTube. Tak, máme tu skoro konec, na Music Only tančíme až do 2 do rána v retro party, zítra v neděli tamtéž. A v neděli tedy, zítra sobota, potom neděle, logicky tamtéž, bez toho zlaté disco z mého vídeňského archivu sestavuje Harry Winklehoff. A pozor, zde v sobotu na koloru live ze Slovenska Kuba a jeho československé lahůdky. On se na to dost připravuje, on už tedy pokud mám dobré informace, už je tam týden a připravuje se na to vysílání. No a pak taky Martin Svátek a já zase za týden s posledním speciálem. No a mě napadlo, že pokud se vám za to léto něco opravdu moc líbilo, nějaký Megamix, napište mi to, nebo nějaký track z toho Megamixu, já si to dám do chlívku, no a potom si to v nějakém, nemusí to být speciál, pustíme. Tak. Mějte se fajn a těšte se na příště. Od mikrofonu zdraví Pavel Bárta a za chvíli už je tady Amanda Lear se svým speciálním Megamixem. Pamatujete se na mě? No doufám, že vy si na mě budete pamatovat hodně dlouho.

Jam Music Reggae Station. Reggae speciál na rádiu Color, v kterém se můžete vyladit a zorientovat v jamajské muzice. Každé úterý od 22 do půlnoci s Lukášem Kolíbalem. Za podpory českého výrobce konopných bod a oblečení bohempia.eu.

0: Music Radio.
1: Bylo 10 hodin. Color Music Radio.
2: Hang in there.

in the sky.

Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM. Color Music.

0: dnešním světě komputrů.
1: Studio pro digitalizaci Opava nabízí přepisy vašich audio i videokazet a 8mm filmů na DVD nebo flashdisk.
2: S naší profitechnikou převedeme vaše domácí nahrávky do digitální podoby.
1: Napište nám na studioopava@centrum.cz nebo na číslo 776 006 476.
2: Zachraňte vaše staré vzpomínky z videokazet. Studio Opava, @centrum.cz.
3: Sponzor pořadu.
4: Pořad vám přináší Penzion u Janča v Lednici na Moravě. Útulné ubytování, kde se budete cítit jako doma a za příznivé ceny.
5: Dámy a pánové, vítáme vás na palubě raketoplánu Dreamflight. Cíl našeho letu je planeta snů. Cesta potrvá 1 hodinu a zpříjemníme vám ji chilloutovou hudbou. Pohodový let a příjemný poslech vám přeje z řídící kabiny Color Music Rádia Hanka.

Dámy a pánové, jsme v půli naší cesty s raketoplánem Dreamflight a stále vám pouštíme pro vaši pohodu chill outovou hudbu. Cestujeme na planetu snů a příjemný zbytek letu vám z řídící kabiny Color Music Rádia přeje Hanka.

Dámy a pánové, za chvíli dokončíme dnešní let a budeme s naším raketoplánem přistávat na planetě snů. Děkujeme, že jste využili našeho vesmírného programu Dreamflight a nezapomeňte, že odlétáme pravidelně každé pondělí a čtvrtek ve 23 hodin pozemského času. Na rozloučenou vám ještě z řídící kabiny Color Music Rádia pustíme poslední skladbu. Dobrou noc a na příští let se s vámi těšíme.

Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM. Color Music.

0: Fajn Rádio.
1: Byly 2 hodiny. Color Music Radio.
2: Color Music Radio.